seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný, na polovicu rozobratej kravy. Boli to